Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

0: Hraničky.
1: Už je tady duch Vánoc.
2: A my se duchu bojíme.
1: Ale to se jen

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: A linča Efteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Manželka říká manželovi, miláčku, co bys řekl na to, kdybychom to dneska dělali tam, kde jsme se poprvé potkali, manžel na to, v hospodě na pánských hajzlech.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio.

0: Maximálně fan.
1: To je Crazy Radio.

0: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
2: Crazy Radio.

0: Chlap jde po poli, najednou kouká, tam vidí malinký mužík, místo očí baterky, místo uší sluchátka, s tykadlama, celý zelený, tak k němu přijde a povídá, Ježišmarja, ten mužík povídá, to koukáte, co? Vidíte mimozemšťana, co? Pa, no to jsem ještě nikdy neviděl. Povídá, a promiňte, odkaď jste? On povídá, mimozemšťan z Marzu. Povídá, a prosím vás, to tam mají všichni takhle místo očí baterky? A všichni. Všichni mají místo uší normálně sluchátka s těma tykadlama? Pán všichni. A Ježišmarja, co máte krásných zlatých prstenů s brilliantama? To mají tam taky všichni? Pa, ne, jenom my Židi.
1: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

everybody ready? I wanna see your hands in the air.

0: odbyla 6. hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky.
3: Crazy Radio. Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 24. května, 6 hodin ráno. Češi se konečně probudili ze zimního spánku a místo sledování politických debat na gauči masivně vyráží do zahrádkářských center, kde kupují všechno, co se třpití a dá se opálit na sluníčku. Vypadá to, že letošní léto bude plné grilování, nahých sousedů a pořádného paření, protože zahradní nábytek mizí z pultů rychleji než pivo na fotbale. Jeden by řekl, že i kytky si užívají tu uvolněnou atmosféru, když je nikdo neřeší.
5: Ze společnosti.
6: V jedné nejmenované obci na Brněnsku se místní štamgasti rozhodli zrecyklovat obecní popelnici, ovšem nikoliv na odpad, ale na mobilní bar pro ranní dopití zbytkových chlastů. Strážníci měli co dělat, aby opilce, co se snažil vyčůrat do bioodpadu a netrefil se ani do kontejneru, usměrnili. Inu, třídění odpadů v Česku má zjevně ještě rezervy.
5: Kultura.
6: Tak zatímco Leoš Mareš uspořádal tajnou péářbu, návrhář Jan Černý šel rovnou na tajný ples plný dekadentně odhalených hereček a sexy ex-miliardářů. Vypadá to, že se pražská smetánka umí bavit, jen to nechce nikde troubit. Hlavně, že kulturní život nestagnuje, i když se hraje jen pro vyvolené, co?
5: Sport.
6: Na regionálním fotbálku, kde se hrálo o bečku piva, se to včera zvrhlo pořádně. Místo ostrých zákroků na hřišti zaujala děvčata z tribuny, která si to tam rozdala s maskotem týmu tak vehementně, že s něj zbyla jen chlupatá hromádka. Holky pak tvrdili, že to byl nejlepší výkon dne, a to už je co říct.
5: Doprava.
6: Doprava v Česku opět překvapuje, tentokrát na jihu Čech, kde ve Velešíně skončilo auto přímo na kolejích pod nádražním nástupištěm. Místo, aby řidič čekal na vlak, sám si asi chtěl zahrát na mašinefíru, ovšem bez jízdenky a s rychlým útěkem z místa činu. Takže pokud dnes na cestách potkáte auto tam, kde nemá co dělat, raději se pořádně rozhlédněte, protože kdo ví, co si naši silniční umělci ještě vymyslí.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás čeká den jako stvořený pro lenošení v posteli, protože teploty po celé republice se budou pohybovat kolem příjemných 19 až 22 stupňů Celsia, takže žádné velké pocení se nekoná, pokud tedy nejste v ložnici příliš aktivní. Na severu a východě pak počítejte s 18 až 20 stupni, což je ideální na to, aby vám partnerka nechtěla vylézt spod peřiny. Krásný den přeje vaše oblíbená rozhlasová stanice, nezapomeňte se naladit i večer, to bude teprve jízda.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
3: Crazy Rádio.
2: Minimum muziky, minimum
1: maximálně fun.
2: To je Crazy Rádio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Proč si myslíme, že opice jsou tak chytré? Protože když si strčí prst do zadku, tváří se u toho, jako by právě objevili lék na rakovinu.
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně.

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

0: Odděluj se od ducha a chába ve jménu Ježíše Krista, toto jméno je nad každá jména. Jezabel. Chtěli jste vyjádření.
1: Chtěli jste to mít.
0: Máte umít. Jak mohl jsem být tak slep?

0: Dávno pre.
1: 7 milionů obrat za rok 2019 a dostal do kapsy jen 60 tisíc korun za celou svoji kariéru v AK. Nehledě na to, že beaty na mé solo alba jsem si platil z vlastní kapsy. Dobře se ti flexí za osmou za moje prachy. Hrál jsem koncerty za vydřených 5 až 7 tisíc korun v době toho, čemu všichni říkali prime time. Brečel, že máš jednatelskou odměnu za 10 tisíc měsíčně a já neměl fixně nic. Byl jsi šéf hudebního labelu a za ty roky působení si nevydal desku nikomu jinému než sobě a mě. Myslel, že mi namažeš hubu zlatou deskou a já budu skákat štěstím do nebes. Říkal jsi mi rapper číslo jedna, ale první chain si koupil pro sebe. Chtěl jsi mi přetáhnout produkty ze skeru kudy k sobě na e-shop. Děláš si srandu z lidí a když si ji dělají z tebe, tak se urazíš. Vynucovat vděk, spochybňovat mě, říkat mi, víš kámo, jak je vedle tebe těžký stát a nezávidět. V těch tvých promluvách ke mně, kdy jsem odcházel z pocity viny a selhání. Ty jsi neustále vyžadoval vděk a nikdy nikoho upřímně nepochválil. Tvoje největší obavy se staly skutečností. Sergej!

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 24. května, slavíme svátek Jany. Toto krásné jméno má hebrejský původ a znamená, Bůh je milostivý. Všem Janám přeji krásný den plný radosti a pohody.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: Díky.
1: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
2: Víte, co mají společného drsné porno a zprávy o počasí? Obojí mi říká, že dneska večer bude pršet.
3: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
4: Minimum muziky, minimum

0: odbyla 7. hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
2: Crazy Radio. Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 24. května, 7 hodin ráno. Češi letos, zdá se, definitivně rezignovali na drahé Chorvatsko a masově se vrhají na dovolené v tuzemsku, protože utratit za zmrzlinu 90 korun je prostě moc velká svinárna. Takže místo moře budeme cépat paštiku u rybníka a doufat, že ti zpropadení komáři konečně dostanou rozkaz k ústupu. A abychom nezapomněli na letní tradice, už teď se plně trénuje na národní sport, stížnosti na počasí, ať už je vedro nebo leje jako z konve.
4: Ze společnosti.
5: Policejní kuriozita stýna nad Vltavou pobavila, ale i zaskočila místní. Místní občan totiž nahlásil nález bedny s údajným lidským tělem v Bohunickém lese, jenže to byl jen gumovej kámoš ze sex shopu. Takže žádná vražda, jen někdo prostě ztratil svého nafukovacího parťáka v lese.
4: Kultura.
5: Fanoušci bizarního českého internetu se dočkají pořádné péářby. O legendě Jiřímu Károvi, co proslul hláškou, už si tady měl bejt 4 minuty, ty magore, totiž vzniká nová videohra. Tvůrci slibují nejen unikátní mechaniku opilosti, ale i záchodovou štětku a hořící holuby jako zbraně.
4: Sport.
5: Sportovní faninka, co minule v Hradci málem vypadla z tribuny, se prý dnes chystá na další zápas Sparty, tentokrát s lepším držením rovnováhy a možná i s výstuhou na poprsí, aby to nevypadalo, že tam jde spíš na casting. Její kamarádky ji už prý připravili, záchranný plán, v podobě lepicí pásky a pořádné dávky panáků. Hlavní je, ať si to užije a tentokrát fakt zůstane na svém sedadle.
4: Doprava.
5: Tak co, už jste se dneska na silnici stihli pěkně nasrat. Po celé republice to vypadá, že někteří řidiči dnes ráno ještě nevytáhli hlavu z prdele a sráží se s čímkoliv, co se jim připlete do cesty, včetně nebohých srnek. Raději si dejte ještě jedno kafe, než vyrazíte, ať se z tohohle ranního inferna nevymotáte rovnou na pohotovost.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Takže zítra nás čeká docela příjemný den, ranní teploty se budou plazit kolem 10 až 12 stupňů Celsia, ideální na to hodit si přes rameno lehčí svetřík a vyrazit na ranní kafe s pořádnou drbou. Přes den se vyšplháme k příjemným 21 až 25 stupňům, takže to vypadá, že i nějaké ty letní šatičky nebo kraťasy se konečně dočkají, aniž by nám ranní rosa zkazila náladu. No a večer, milé dámy a pánové, nám teploměr ukáže kolem 16 stupňů, což je přesně ta správná teplota na dlouhé procházky parkem nebo na diskrétní rande, kde se nemusíte bát, že vás propotí i ten nejjemnější šepot.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Fantasy Radio.
1: Minimum muziky,
2: minimum
3: info, maximálně fan.
4: To je Crazy Radio.

Stejný síly zpět k vyššímu cíli. Zavedeme nový spotřebitelský soutěže, nasadíme si nový otěže, mákneme si u těžební věže, nahradíme stroje, budeme makat ve stoje i v leže, udělíme si hafo řádů za úctu k úřadům.

I přesto, že mě nemáš v lásce, cítím jak tvoje rybářský vlasce táhnou mě k hladině vyššího poznání. I když je to k posrání, chápu, že ty tím plníš svoje poslání. I když mě to leká, vím, že ze mě uděláš lepšího člověka, že mě zařadíš do programu, že mi nahradíš tátu, že mi nahradíš mámu. Vezmeš mě na party a tam karty na stůl vyložíš. Řekneš mi, že když chci do tvý party, musím se stát partyovým zbožím. Řekneš mi, že v zájmu recyklace musíme se vracet k hodnotám minulý generace. A nakonec v rámci team buildingu všichni společně hodíme ručníky do ringu.

0: a život bez změny a postavím si dům stvárnic i tong a budu si připadat jako King Kong, neboť budu diskrétní a sexuál a spokojím se s tím, co dům dá.
1: Vážení posluchači, Drumser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
2: Manželka se mě ptá, miláčku, co bys řekla, kdybych si udělala piercing do klitorisu? Já na to, že bys konečně měla něco, co ti bude držet hubu.
3: Minimum muziky, minimum

0: Crazy Radio. Crazy Radio.
1: Odbyla 8. hodina.
2: Crazy Radio. Crazy Radio.
3: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
0: Crazy Radio.
4: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
4: Hrajeme další pecky.
0: Crazy Radio.
5: Zpravodajský servis.
6: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
7: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 24. května, 8 hodin ráno. Praha se prý už zase topí v turistech, takže pokud jste si chtěli v klidu zajít na pivo, smůla, budete muset k babičce do Horní Dolní. Jedna paní dokonce vyprávěla, jaký cizinci na Staromáku snědli lenkoš přímo z ruky, no to je fakt na pédel. Asi si budeme muset zvyknout, že náš krásný stát je prostě pro všechny, hlavně pro ty z eury v kapse.
6: Ze společnosti.
7: Zprávy hlásí, že i v Česku se potulují mince s vadnou ražbou, které by vás mohly udělat milionáři. Stačí jen najít 10 korunu z roku 1993 z testovací ražby nebo britskou minci s chybným datem Brexitu. Takže, místo aby si lidi stěžovali na nízké důchody, měli by spíš hledat v peněženkách, jeden takový kousek totiž může mít cenu přes milion korun.
6: Kultura.
7: Kulturní scéna v Česku žije a nabízí vše, od filmových festivalů v Cannes až po Bludiště, co zamotá hlavu. Například v Praze na Můstku otevřeli jeden z největších zrcadlových labirintů v republice, kde můžete ztratit nejen smysl pro orientaci, ale možná i poslední zbytky sebekontroly, když se snažíte najít cestu ven. A kdo by odolal bublinkovému festu v Děčíně, kde si můžete dát do nosu s nejlepšími růžovými víny, a to třeba i v bazénu. Ideální pro ty, co chtějí spojit kulturu s něčím mokrým a trochu frivolním.
6: Sport.
7: U Karviné prý bylo na konci sezóny pořádné horko, a to nejen kvůli počasí, když hráči slavili úspěch tak divoce, že trenérovi Jarolímovi dopřáli na tiskovce rovnou šampusovou sprchu. Křik o mokrých dresech se prý rozléhal široko daleko, což potěšilo nejen fotografy, ale hlavně ty, co čekali na pořádnou, sportovní show plnou radosti a pěny. Snad se tam nikdo nenachladil, protože s takovou energií se na hřišti vyhrává samo.
6: Doprava.
7: Ranní doprava v Česku je dneska jako vždycky jedna velká estráda, a to hlavně kvůli srnkám, které si to zase vyrazily na dálnice, holky jedny chlupatý, a nejspíš tak zdrželi někoho, kdo spěchal na rande s láskou svého života. Na D1 se pak pár plechovek taky potkalo, takže pokud už teď prskáte, možná to bude dlouhá šichta.
6: Počasí.
7: A teď se podíváme na počasí. Dnes se nám na obloze ukáže převážně sluníčko a teploty se vyšplhají na příjemných 25 až 30, místy až 31 stupňů Celsia, což znamená, že plavky budou dnes povinnou výbavou pro každého, kdo se nechce uvařit v kanceláři. Odpoledne sice hrozí ojedinělé svršky, ale ty jen osvěží rozpálenou atmosféru, takže se nebojte ukázat svá letní těla.
6: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje. Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, co udělá blondýnka, když jí přítel řekne, že potřebuje víc prostoru?
2: Ne.
1: Nechá si vzít mandle.
3: Maximálně fun. To je Crazy Radio.

0: muziky. Minimum info. Maximálně fan. To je Crazy Radio. To je Crazy Radio.
1: Check it out.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Easy Radio. Odbyla 9. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info.
1: Maximálně
2: fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
4: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
5: Zpravodajský servis.
6: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
7: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 24. května, 9 hodin ráno. Český národ se prý už nemůže dočkat léta, a tak se na koupalištích rozjíždí nečekaný trend. Někteří odvážlivci si to místo plavek rovnou šměrují na nuda. Jedna slečna z Brna byla dokonce přistižena, jak si bez horního dílu fotí nové kérky přímo v bazénu, čímž způsobila menší infarkt u plavčíka. No a co na to muži? Ti si prý stěžují, že jim pak blbě pádluje motýlek, protože se soustředí jinam.
6: Ze společnosti.
7: Strážníci v Týně nad Vltavou věli k nahlášené vedmě s domělým lidským tělem v lese. Po napjatém pátrání se však ukázalo, že místo nebohé oběti je uvnitř jen silikonová kráska ze sex shopu. Případ tak neskončil vraždou, ale spíš potvrdil, že lidské choutky jsou občas víc než záhada, a ještě se k tomu řešila i krádež.
6: Kultura.
7: V Praze se o víkendu korunovala nová Miss Czech Republic 2026, influencerka Dominik Vualagia, takže pokud jste měli pocit, že se vám do života nedostává dostatek třpitek, teď už víte, kde je hledat. Na finále se to prý hemžilo známými tvářemi, ale zatímco někteří vypadali znuděně, jiní si to užívali, což dokazuje, že i krása občas vyžaduje dávku hereckého talentu. Snad bude mít nová královna krásy dost sil na všechny ty úsměvy, aby jí z toho úsměvu nespůsobil permanentní tik.
6: Sport.
7: Český hokejový mistr světa se po kariéře asi dost nudil, protože Petr Franěk si doma pěstoval poněkud netradiční koníček. Zlatý brankář sbíral uniformy SS a dokonce zvažoval, že si na masku namaluje důstojníka se svastikou, ale naštěstí z toho na poslední chvíli vycouval. No, někteří si prostě libují v okrajových sbírkách, ale tohle bylo fakt na hraně slušnosti.
6: Doprava.
7: Rožnovem pod Radhoštěm cloumala neobvyklá dopravní komplikace, kdy se koňský povoz s mužem a dvěma dětmi splašil a narazil do stromu. Splašené koně způsobily na chvíli pořádný zmatek a zasahovat musel i vrtulník. Naštěstí to nakonec vypadá, že všichni účastníci této koňské dopravní nehody budou v pořádku.
6: Počasí.
7: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás čeká den jako stvořený pro letní románky, s teplotami šplhajícími k úctyhodným 25 až 29 stupňům Celsia, místy i přes 31, takže na cudné oblečení rovnou zapomeňte. V noci se to pak trochu srovná, rtuť klesne na příjemných 8 až 13 stupňů, ideální na choulostivé šeptání pod peřinou, jestli tedy doma někoho takového máte, jinak se hold pořádně přikryjte sami.
6: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
8: Ve škole probíhá hodina němčiny. Učitelka říká, tak děti, od příštího roku máme povinnou němčinu. Jestli pak z vás někdo umí nějaká německá slovíčka? Jsem Novák. Dobrý den. No, Novák. Guten Tag. Výborně, Novák, už ti píšu jedničku. No, kdo? Prosím, Švarcová. Brot, chléb. Výborně, Švarcová, také jednička. No samozřejmě Zemanová, ta nezná žádné německé slovíčko, že? Ta spíš kouká takhle po klapcích. A prosím, čoustat, povídá, no počkej, no Zemanová, to není německy snad, nempa.
9: Já vím, soudružko, ale je to šen.
10: Crazy Radio, minimum muziky, minimum

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 24. května, slavíme svátek Jany. Toto krásné jméno má hebrejský původ a znamená, Bůh je milostivý. Všem Janám přeji krásný den plný radosti a pohody.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: Přijde ten nezaměstnaný ožrala do cirkusu a říká: pane šéf, mám pro vás bezvadný šišlo. Svážete mi ruce taky za záda. Vytáhnete mě až po tu šapitu za nohy. Dolu dáte panel betonový. A střemhlav mě pustíte z té vejšky a panel na hlavu. A říká: no to bych, kolik byste za to chtěl? A říká: 500, no to bych to musel vidět nejdřív teda. Tak ho svážu, vytáhnu žvác rána na tu palici a on říká: to je bezvadný, beru, já vám dám 1000 korun. On říká: ne, já to dělám dneska poprvé, já nevím, že to tak bolí.
1: Minimum muziky, minimum info a maximálně fun.
2: Crazy Radio.

0: Easy Radio. Odbyla 10. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 24. května, 10 hodin dopoledne. Zdá se, že Češi zase sekali latinu, protože policie prý řeší čím dál víc stížností na hluk z grilovaček a divokých party, takže sousedi jsou občas na sebe jako čerti. Jedna babička z Brna si dokonce stěžovala, že jí soused hraje na saxofon od rána do večera jenom dechovky, a to prý už i na záchodě. Takže bacha, ať vám někdo nezaklepe na dveře s peticí, že rušíte noční klid s tím vaším pátým pivem a hlasitou dechovkou.
4: Ze společnosti.
5: V sáčku s hotovým salátem ze supermarketu se nedávno na někoho usmála malá zelená žabka, která si tam zřejmě dopřávala lázeňský pobyt. Naštěstí neskončila na grilu, ale její objev zvedl ze židle nejednoho kuchaře. Hold i příroda si občas najde cestu, jak okořenit náš nákup.
4: Kultura.
5: Tak to vypadá, že čeští rodiče se s fantazií fakt nešetří, když porodnice zveřejnili seznam těch nejúžasnějších jmen, co letos dávají svým potomkům. Některé kombinace by zvedly obočí i mrtvému a je otázka, jestli to ti chudáci malí dědicové přežijí ve školce bez pořádné psychické újmy. Že by se inspirovali cizokrajnými pornoherci, nebo jen doma ujížděli na něčem hodně silném, než šli na matriku.
4: Sport.
5: Pánové z hokejové reprezentace prý po mistrovství světa slavili tak divoce, že na hotelu tekly proudy šampaňského a několik z nich si splnilo tajný sen selfie s pohárem na hlavě. Fanoušci se radovali s nimi, ale někteří prý naznačovali, že viděli i pár dresů, které se záhadně svlékly už před sprchou. Žádný strach, šampionát dopadl skvěle a my jsme mistři světa, takže se to asi odpustí.
4: Doprava.
5: Páteční doprava v Česku je, mírně řečeno, zase jednou pěkný adrenalin. Na D1 u Velké Výteše to ráno vypadalo jako v rumunském přístavu, když si dodávka s podvalem udělala malou dovolenou mimo vozovku a na nájezdu u EX i tu 260 na Ostravu to bylo zavřené kvůli nehodě. Jihočeský kraj se chystá na koordinované uzavírky na celý rok 2026, takže si před plánováním výletů raději zkontrolujte mapy, ať neskysnete někde u rybníka, kde dávají lišky dobrou noc. A pokud máte chuť na trošku akčnější víkend, v Mladé Boleslavi dnes pořádají pohár České republiky ve slalomu minikár, což s sebou nese uzavírku silnice 2/272, snad se nikdo nebude snažit slalomovat mezi dopravními značkami.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dneska nás v Česku čeká slunečná pohodička, akorát na horách se možná potkáme s nějakou přehánkou, tak si holky bikiny nechají doma, ať jim nenastydnou ledviny. Přes den si užijeme letních teplot od 22 až po parádních 31 stupňů Celsia, ideální na to dát si v klidu pivko nebo třeba letní románek.

0: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
2: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Přišel pán do restaurace a povídá, prosím vás, já bych prosil guláš. On povídá ten číšník, no guláš jaký? Máme tady argentinský, maďarský, pikantní, slovenský, bratislavský, pražský, speciální delix. A turecký, palíte mi ten turecký, prosím vás. Tak mu dali turecký, že on se netapá. No bylo to výborný ten turecký guláš. A proč tomu říkáte turecký? A on pá, ten pes se jmenoval Sultán.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Whatever. S Crazy Radiem.
2: Most people say.
3: What they say, Sheldon?
2: They think.
3: What's that? Hit you all sweet and innocent?
2: Well.
3: Hey, where you is, ain't you?

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: respect Maya.
1: Yeah, I'm ready, baby.
0: Respect Maya.
1: I'm ready. Baby. Yeah.
0: Maya.
1: Maya.
0: Maya.
1: Want to leave?
0: Maya.
1: Wow.
0: Maya.
2: Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
2: Minimum music. Minimum
3: info. Maxi. Maximale fan.
2: Crazy Radio. Crazy Radio.
4: Odbyla 11. hodina.
2: Hrajeme další pecky.
3: Minimum muziky.
2: Minimum
3: info.
2: Maximálně
3: fun.
2: To je Crazy Radio.
5: Crazy Radio.
2: Crazy Radio.
4: Hrajeme další pecky.
2: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
6: Zpravodajský servis.
7: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
8: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 24. května, 11 hodin dopoledne. Zatímco v Česku už skoro 3/4 lidí frčí na umělé inteligenci a ženy ji dokonce používají častěji než muži, na Facebooku to pořád vypadá, že naše babičky s dětky si klávesnice drží s takovou vervou, že na ně ani AI nestačí. Hold, staré dobré české nadávání je asi silnější než všechny algoritmy světa. A to je, soudruzi, fakt.
7: Ze společnosti.
8: Ondřej Brzobohatý se na televizní show Incognito svěřil s kuriozní vánoční historkou. Jeho žena Daniela si prý našla zálibu v tom, že ho občas sváže, což rozesmálo kolegy i diváky. Zkrátka, vypadá to, že manželský život může být plný příjemných překvapení.
7: Kultura.
8: Felix Slováček, ten náš hudební génius s 500 nahrávkami a miliony prodaných desek, právě oslavil 83. narozeniny. Jenže lidi víc než jeho kariéra zajímá, s kým si zrovna užívá romantické hrátky, a to je prostě bulvár, hold. Kde jaký chlap by si přál, aby ho média řešila takhle intenzivně, i když už mu táhne na 83.
7: Sport.
8: Už je to tady, fanoušci. Čeští hokejisté to na Mels v hokeji umí pořádně zamotat, ale nakonec si vždycky ukopou čtvrtfinále, tentokrát po tuhé bitvě se Slovenskem, kdy rozhodl kapitán Červenka. Co na tom, že občas nehrají úplně dechberoucí hokeji, hlavně, že se umí porvat o výsledek i z horšího zápasu. A to je to, co na tom našem sportu milujeme, co si budeme povídat, nějaká ta rvačka na ledě k tomu prostě patří.
7: Doprava.
8: Dálnice D1 dnes ráno zase předvedla svůj Evergreen u Velkého Meziříčí, havarovala dodávka s podvalem a kolony se táhly jako met, než se provoz po 9. hodině rozjel. Pozor si dejte i na uzavírky kvůli opravám mostů na Ilomítko 38 u Havlíčkova Brodu, které potrvají až do konce července 2027, což je delší než průměrný vztah u celebrity. V Praze navíc o víkendu vypadla tramvajová doprava mezi Vítězným náměstím a nádražím Veleslavín kvůli elektrifikaci, takže pokud jste tam měli rande, možná jste si užili neplánovanou procházku.
7: Počasí.
8: A teď se podíváme na počasí. Dneska nás v Česku čeká parádní den plný slunce a teploměry polezou nahoru až k příjemným 30 stupňům, takže ty plavky, co jste si koupili už před měsícem, dnes konečně dostanou šanci zazářit. Přes noc to sice spadne k 10 až 14 stupňům, ale to už budete nejspíš pěkně rozparádění a zahřátí ze sluníčka, nebo si hold najdete jiný zdroj tepla, že jo? Tak si to užijte, než to zase nějaká tlaková níže podělá.
7: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrej dým, hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás, když si v noci vyšel ven.

vánočních vrat. Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat poctivejma rukama.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Taky tak zbožňujete vtipy o blondýnkách? Já strašně. Víte, jak ušetří blondýnka za jízdné v městské hromadné dopravě? Ne. No jede z nákupu domů taxíkem. A víte, proč moje blondětá maminka zastavila na kruhovým objezdu? Ne. No začala se jí točit hlava. Minimum muzik.

Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Přišel chlap do restaurace a povídá, prosím vás, mohli byste mi dát psí karbanátky, vaši specialitu? Tak mu dali psí karbanátky, on tam dal nůž, zlomil nůž, zakousl, vylomil si zub, vidličku, zlomil vidličku, rozbil stůl. Povídá, pane vrchní, jak to jsou takhle tvrdý ty psí karbanátky? On má, nedivte se, málo psů, tak to meleme i s boudama.
1: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
2: Crazy Radio.

0: Wizz Radio. Odbyla 12. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info.
1: Maximálně
2: fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 24. května, poledne. Česko se pomalu probouzí do letních trendů a zdá se, že spodní prádlo už není jen na schovávání, ale pěkně se cpe do první linie, tedy jako součást outfitu. Takže jestli jste si mysleli, že s vytahanými trenýrkami po dědovi už nic neskazíte, letos to na diskotéce asi nebude ten správný, Hailey Bieber, styl. Hold. Vyprat a vyvětrat už stačit nebude, dámy a pánové, teď se bude i ukazovat.
4: Ze společnosti.
5: No tak to je fakt pecka, českým celebritám začínají důchody často na tak nízké částce, že by z nich nevyžili ani chatrči. Helena Vondráčková si po soudu vysoudila celých 13 000 korun, což je jen o fus víc než zákonné minimum pro letošní rok. Kdo prý nekontroluje ČSSZ nebo je živnostník, ať se nediví, že ho na stará kolena čeká místo zlaté klece spíš plechová bouda.
4: Kultura.
5: V Hradci Králové se chystá opravdová lahůdka pro milovníky absurdní zábavy, 17. mistrovství Evropy vozítek s pedály, kde se to bude hemžit veselými stroji a ještě vtipnějšími kostýmy. Účastníci se místo honění za míčem nebo pukem budou honit za slávou a dobrým pivem na originálních šlapacích kárách. Takže jestli máte doma starou tříkolku a talent na převleky, víte, kam směřovat svou příští dovolenou.
4: Sport.
5: Česká hokejová reprezentace si zajistila čtvrtfinále mistrovství světa po vypjatém federálním derby se Slovenskem, které skončilo 3-2. Kapitán Roman Červenka poslal puk do sítě tak nějak, fotbalově, bruslí, ale rozhodčí to nakonec uznali jako geniální tah, nikoli jako zakázané kopnutí. Fanoušci tak mohli slavit postup, a to je přece to hlavní, ne?
4: Doprava.
5: Tak bacha na cestách, milí řidiči, dneska to vypadá, že i kultura umí zavařit provoz. V Rychnově nad Kněžnou je ulice Kolouradská zavřená kvůli jakési kulturní akci, takže místo aut tam teď asi tančí davy. Pokud se ale chystáte na D1 směr Ostrava, tam už se ranní karamboly naštěstí uklidnily a můžete frčet. Jen nezapomeňte, že na okreskách číhají spíš výtluky než silikonové pany.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás čeká slunečný den s teplotami, které si říkají o pořádnou opalovačku a třeba i svlečení do plavek, však víme, co myslím. Denní maxima vystoupají až na krásných 25 až 30 stupňů Celsia, místy, hlavně na severovýchodě Čech a severu Moravy, se ale sem tam může objevit i nějaká ta sprška, aby to nebylo zas takové sucho jako v kapse po výplatě. V noci pak rtuť teploměru klesne k 9 až 13 stupňům, tak si aspoň trochu oddechneme, než se zase ráno probudíme do dalšího horkého, třeba i lehce opoceného, dne.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za...

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Oh God.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Moje babička, když jí něco naštve, neřekne, pardon, ale do prdele s tím.
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
4: Crazy Radio.

0: I got the whole world singing off key.
1: Každý den je originál.
2: Dnes, 24. května, slavíme svátek Jany. Toto krásné jméno má hebrejský původ a znamená, Bůh je milostivý. Všem Janám přeji krásný den plný radosti a pohody.
1: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: odbyla 13. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info.
3: Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
4: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
5: Hrajeme další pecky.
1: Crazy Radio. Hrajeme další pecky.
6: Zpravodajský servis.
7: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
8: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 24. května, 13. hodina odpoledne. Tak to vypadá, že někteří Češi byli vždycky o krok napřed, i když vás nasere stát, založíte si vlastní a ještě s jeho vízem utečete do Ameriky. Mladý pár z ČSSR se totiž kdysi prostě zbalil a místo obvyklé cesty do prdele si vybral pasy fiktivního australského knížectví Hood River, které založil naštvaný farmář. Co na to říct, zlatý český ručičky a ještě zlatější nápady.
7: Ze společnosti.
8: Představte si ten trapas, když se musíte na úřadě představovat jako paní šílená nebo pán se jménem Heisel. V Česku taková smůla potkala desítky občanů, jejichž příjmení by rozesmálo i kamennou sochu. Ministr vnitra sice umožňuje změnu hanlivých jmen, ale některým to očividně nevadí, a tak se svým osudem, nebo spíš jménem, prostě vypořádali.
7: Kultura.
8: Pořádné výstřihy a výrazné křivky, zdá se, i nadále vládnou české kultuře zábavy a přitahují pohledy, kdekoliv se objeví. Zpěváci sice mohou mít hlas jako zvon, ale bez vizuálního doprovodu to mají v showbiznisu prostě těžší. Co si budeme povídat, chlap prostě kouká a občas se zapomene.
7: Sport.
8: Český hokejový tým si letos urval zlatou medaili na domácím mistrovství světa, čímž rozpoutal vlnu euforie, která změnila i babičky od plotny v hokejové experty. Na několik dní se celé Česko zahalilo do národních barev a hospody praskaly ve švech, jako by zítra už pivo nemělo téct. Teď už sice Kocovina pomalu odeznívá, ale vzpomínky na tenhle zlatý mejdan zůstanou v každém srdci ještě dlouho.
7: Doprava.
8: Zprávy z cest hlásí, že jeden smolař na Jindřichohradecku si včera udělal z dálnice bazén. Jeho Audi totiž silo ze silnice a skončilo v rybníku, kde si to plulo skoro 20 metrů od břehu, než se pán stihl elegantně vyhrabat ven. Policie teď zkoumá, jestli to byl pokus o novou formu vodního sportu, nebo jen řidič zapomněl, že auto nemá ploutve.
7: Počasí.
8: A teď se podíváme na počasí. Dnes se nám Česká republika vyhřívá na sluníčku, teploty šplhají k parným 30 stupňům Celsia, takže si opalte vše, co se opálit dá, ať má sousedka o čem šeptat. Přes noc se ochladí na příjemných 10 až 15 stupňů, ideální na schování pod peřinu, ale přes den to bude zase na pořádnou dávku opalovacího krému, nebo se z vás stane rajče.
7: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Baví se dvě jeptišky. Jedna, slyšela jsi, že sestra Marie odešla z kláštera. Druhá, cože? A co teď bude dělat? První, no, údajně si našla práci na plný úvazek. Jako kurva.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio.
3: Minimum muziky,
2: minimum infa, maximálně fun.
3: To je Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.

0: Express Radio.
1: Minimum muziky, minimum
2: info, maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.

Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Kizzy Radio. Odbyla 14. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info.
1: Maximálně
2: fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další
3: Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 24. května, 14. hodina odpoledne. Češi jsou zřejmě pořádný prasata, neboť poptávka po čističkách vzduchu na domácím trhu stoupla o zhruba 15%, což je nejvíce za poslední dva roky. Holt se zřejmě doma dělají pořádné chujoviny, co smrdí, nebo se jen sousedovic babička rozhodla konečně vyvětrat svou sbírku koček. Nebo si prostě jen lidé kupují nové zařízení, protože ten starý krám už prostě nefunguje, jako všechno v tomhle kocourkově.
5: Ze společnosti.
6: Český internet má zase o čem žvanit, fenomén jménem Shopaholicadel, co kdysi zakázala svému příteli kadit v bytě, se znovu předvedla. Její život je prý už za hranou bizáru, ale na sebe dokáže strhnout pozornost lépe než nahá celebrita na staromáku.
5: Kultura.
6: Zase máme novou královnu krásy. Česko korunovalo Miss Czech Republic 2026, tentokrát se z titulu radovala Lucie Pisková. Jestli s korunkou přišla i nová role v nekonečném seriálu o láskách, slávě a prachách, ukáže čas.
5: Sport.
6: Pražské derby přineslo pořádný maglajs, když fanoušci po zápase vtrhli na hřiště a poněkud zrušili oslavy titulu, čímž si vysloužili absolutní šílenství i v zahraničním tisku. No jo, to je prostě česká nátura, když se fanoušci rozhodnou, že oslavy bez nich nestojí za starou belu. Hlavně, že kromě pár uražených egl a zmačkaných dresů nakonec nikdo nepřišel k úhoně.
5: Doprava.
6: Tak to dneska na silnicích lítá, že se občas dějí věci, nad kterými zůstává rozum stát. V Třinci se po střetu s autem vypařil cyklista a zanechal po sobě jen kolo, že by měl fakt hodně naspěch nebo se mu nechtělo řešit pojišťovnu. Snad je v pořádku a jen si šel dát panáka na uklidněnou.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás čekají teploty mezi 25 a 30 stupni Celsia, takže si ty plavky, co jste si koupili na dovolenou, můžete vzít už teď nebo aspoň sundejte trenýrky, bude fakt hits. V noci se sice ochladí na 9 až 13 stupňů, ale zítra se to zase rozjede na krásných 24 až 28, ideální na lehké šatičky, které by podle bulváru mohly být i hodně, hodně průsvitné. Tak ať nám sluníčko pálí na ty správné, ne, zakryté partie a užijte si to, než přijde nějaká čupka s deštěm.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: přestan laskavě s tím fňukáním. Seber se a pojď se s náma opít.
1: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fa.

0: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.

0: Minimum Infa. Maximálně fun. Maximálně fun. Crazy Radio.
1: I get a feeling there's gonna be a riot.

zabila. A kdy chceš odjíst zo školy s velkou bulou, tak se do pláště neskrývaj pre tabuľou. Pozri, toto je ten můj plášť zázračný, nezaručí ti však život senzačný. Tak ho však chceš?

0: sen začne, ať mu však chceš, tak je ti ho dám. Co se tak díváš? To jsem já, Arabela. Vy jsi se so mnou tak velmi stretnout chcela. Prstím ti však prach, nezmení na lentilky. A kukur jadl na hrášek malinký. Pozor, na prstě máš prstin zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak já ti ho dám. Pozor, na prstě máš prstin zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. V rozprávkách to obyčajně trochu jinak bývá. V rozprávkách se už nejeden prazázračný zázrak stal. Velmi, nič nepadá z neba. Spoláhni se len na seba. Buď rada, že život nie je televizní seriál.
1: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
2: Přijde chlap do hospody a objedná si dvě piva. Vrchní mu je donese a je mu divný, proč si samotný chlap objednal dvě piva. A chlap mu říká, já mám nemocného bratra a tak piju i za něj. Druhý den chlap přijde znova a objedná si jen jedno pivo a vrchní povídá, je, to je mi líto, pan bratr zemřel. A chlápek na to, ne, neumřel, ale já jsem přestal pít.
3: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
4: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
5: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Byla 15. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 24. května, 15. hodina odpoledne. Na našich silnicích to začíná být zase jízda, zdá se, že letní sezóna vytáhla na světlo spoustu nových závodníků a největší adrenalin už nezažijete jen na horské dráze, ale i na D1. Odborníci navíc varují, že s příchodem teplých dní stoupá i počet lidí, kteří na sebe z nějakého záhadného důvodu zapomínají v MHD vzít dostatečné množství oblečení, takže se pak na sebe lepí víc než v erotickém snu. A abychom nezapomněli na kulturní vložku, včerejší otvíračka nového sex shopu na okraji Prahy prý překonala všechny rekordy v návštěvnosti, fronta se táhla až k nejbližšímu Lidlu.
4: Ze společnosti.
5: Český bulvár opět ukázal, že pro štavnatou senzaci udělá snad i díru do zdi, když před domem známé Daniely Brzobohaté číhal fotograf s teleobjektivem. Snaha herečky o soukromí během rozchodu tak dostala na frak, zatímco dychtivé objektivy čekaly na každý její pohyb. Hold, lidská smůla je pro někoho zlatý důl.
4: Kultura.
5: Pojďme se podívat, co je nového v českých luzích a hájích, co se týče kultury a že je z čeho vybírat. Zatímco si třetina Čechů vesele posílá lechtivé zprávy a videa, takzvaný sexting už není okrajová zábava, ale spíš běžná součást našich digitálních vztahů, i když to občas přináší i problémy. Takže bacha, co komu posíláte, aby z toho nebyl průšvih. Celkově je vidět, že i v digitální době si Češi umí užít trochu té kulturní rozmanitosti.
4: Sport.
5: Na světovém poháru v horských kolech v Novém Městě na Moravě se naše holky sice snažily, ale na bednu to tentokrát úplně nevyšlo. Zatímco švýcarské a rakouské závodnice brali zlato, české borhy si spíše užívali moravskou krajinu a pádili za cizími zadky. Hold, někdy se musí i prohrát s grácií, hlavně že je to baví.
4: Doprava.
5: Pokud jste se dnes vydali na cesty, připravte se na pár lahůdek, na D1 ústém 23. kilometru směrem na Brno se dopoledne srazila dvě auta, takže tam jela ta odstavná roura. Vážná nehoda teď krotí provoz na Ilomítko 35 u Frýdku Místku, kde se asi nikdo nenudí. A jestli plánujete výlet přes D1 k Velké Býteši, pamatujte, že tam se jezdí v protisměru, práce na silnici prostě baví.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dnes bude po většinu dne jasno až polojasno, odpoledne se od severu mraky trochu rozšoupnou a ojediněle nám něco kápne. Denní teploty se budou šplhat k velmi příjemným hodnotám, většina z vás si užije mezi 25 až 30 stupni, ale některé šťastlivce na západě Čech to potěší i přes 30, takže je ideální čas odložit vše kromě plavek, nebo co se prostě nosí, aby slunce oblažilo co největšího.
6: Protože nebude trvat dlouho.
7: Crazy Radio.

0: to takhle Pepíček sedí ve škole a paní učitelka zkouší, jaký jsou domácí užiteční zvířátka. Pepíček se přihlásí a povídá, jsem husa. Učitelka říká, správně, Pepíčku. Správně, a jaký pak máme užitek z husy? Prosím, sádlo. Výborně, Pepičku, ten době to dneska výjimečně jde. A jaký pak ještě užitek máme z husičky? Sádlo. No tak, Pepičku, no tak přece, tak já nevím, abys to nějak navedla. V čem pak spíš doma?
1: V krabici.
0: Šmarja, tak v čem pak spí tvůj bratříček?
1: Taky v krabici, ale větší.
0: A rodiče spějí, prosím tě, kde?
1: No, rodiče spíjají na posteli.
0: No výborně, výborně. A čím se přikrývají? No? No,
1: peřinou se přikrývají.
0: No, výborně. A v té peřině je co?
1: No, peří.
0: Výborně, Pepičku. No tak jaký užitek nám dává ještě husička?
1: Sáno.
2: Maximálně fan. To je Crazy Radio.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 24. května, slavíme svátek Jany. Toto krásné jméno má hebrejský původ a znamená, Bůh je milostivý. Všem Janám přeji krásný den plný radosti a pohody.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun, maximálně fun, Crazy Radio.
3: Once upon a Taito, when our young world was fresh in universe, with just England a beauty garden, a young lad set out in the early Maudie to find it deep wisdom and true love in flower petals arrayed.

0: odbyla 16. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další
3: Crazy pecky. Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 24. května, 16. hodina odpoledne. Oblíbená spisovatelka Halina Pavlovská prý pořádně zmátla své fanoušky novou fotkou na sociálních sítích, kde ji někteří ani nepoznali a hned podezřívali z masivního použití filtrů. Její životní heslo, nejlepší sport je kafe a dort, však dokazuje, že za svěžím vzhledem může být i obyčejná pohoda a nadhled. Holt, kdo by se s tím v dnešní době nekrášlil, když to jde, že jo?
5: Ze společnosti.
6: V týmě nad Vltavou řešili strážníci pořádnou kuriozitu, místo ohlášeného lidského těla v bedně v lese objevili jen silikonovou panu. Zřejmě se někdo potřeboval zbavit, společnice, po pořádné noci, ale zapomněl, že ji ukradl. Případ se tak nakonec místo děsivé vraždy stal jen vtipnou historkou o lidských choutkách a obyčejné krádeži.
5: Kultura.
6: Herečka Markéta Jergelová si prý v začátcích s manželem Patrikem myslela, že je morous, a on ji zas vnímal jako namyšlenou pražačku. Nicméně, po troše chemie už mají dvě děti a Patrik by s ní prý chtěl prcat klidně pět dalších. Tak snad si paní Markéta naordinuje dostatek vitaminů.
5: Sport.
6: Včerejší hokejové derby se Slovenskem rozproudilo krev v českých žilách, k obrazovkám to přitáhlo téměř 1,5 milionu diváků. V hospodách bylo najednou o chlup tišeji, než je zdrávo, protože se fandilo jako o život. A teď, když se na Melse potácejí i hokejové velmoci jako USA a Švédsko, máme pivo vychlazené na medaily, jen co je pravda.
5: Doprava.
6: Ranní doprava v Česku je dneska na mrtvici, hlavně pokud jste doufali, že se rychle dostanete domů za horkou večeři. Nehody na D8 u Zdib a D5 u Líně ukazují, že někteří šoféři měli ráno asi moc horlivosti za volantem, nebo možná mysleli spíš na horkou večeři než na provoz. Stojíte v kolonách. Tak si udělejte pohodlí a dejte si virtuální panáka.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dnes se Česká republika hřála v parádním vedru, kdy teploty šplhaly až ke krásným 30 stupňům, tak doufám, že jste si užili pořádné opalování, nebo aspoň volnější outfit. Ani zítra se moc neschladíme, s denními maximy kolem 28 a nočními minimy kolem 14 stupňů, což je ideální pro ty nejžhavější nápady, které vám jen tak něco neskazí.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
7: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
8: Crazy Rádio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Jaký je rozdíl mezi pornem a telenovelou? V pornu aspoň víš, že tě na konci někdo pořádně ojede.
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

černej večer, tak začínám psát a víno mi dodalo sil. Bůh mi byl svědkem, když měl jsem tě rád, to tenkrát snad ještě byl. Tvý dopisy všechny jsem tisíckrát čet, v nich stálo, jak v tvým klínu spím. Však z

Proč u vlaku jste stáli, na mě jste se smáli, ty a moje máma, starší cizí dáma, dětskej pokoj k smíchu, po večerním v tichu, rozhovory váznou, vždyť mám duši prázdnou, vzpomínky jen bolí, ať už na cokoliv, ztracenej je klíč, už abych byl pryč. Zpátky se chci vrátit, ne se tady ztratit, fronta zpátky láká domov pro vojáka. Když země je rozrytá polibky děl a hvízdání protíná vzduch, píše ti kacíř

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, co mají společného drsné porno a zprávy o počasí? Obojí mi říká, že dneska večer bude pršet.
2: Minimum muziky, minimum

0: Easy Radio. Odbyla 17. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
2: Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 24. května, 17. hodina podvečerní. S příchodem teplých dní se prý po Česku zase rozmohla letní láska, ovšem ne tak docela romantická, spíš ta, co končí raním kocovinou a otázkou, kdo to vlastně byl. V hospodách, kde se ještě před týdnem řešila jen politika, teď frčí historky o víkendových úletech a prasklých kondomech, takže to vypadá, že národ konečně hodil starosti za hlavu. A tak to má být, aspoň se na chvíli zapomene na to, že všechno kolem je pěkně na hovno.
4: Ze společnosti.
5: I ty naše české celebrity, co nám celý život hráli a zpívali, se v penzi drží zuby nehty, protože za svou celoživotní dřinu dostávají doslova almužnu. Některé hvězdy, jako Helena Vondráčková, po soudních tahanicích dosáhly sotva na 13 000 měsíčně. Takže, milí živnostníci, hlavně si hlídejte odvody, ať nemusíte v důchodu prodávat selfíčka.
4: Kultura.
5: Litomyšl se o víkendu pořádně rozehřála, když ožila gastronomickými slavnostmi Magdaleny Dobromily Rettigové. Kuchařské show a ochutnávky prý strčili do kapsy kde jakou diskotéku, a tak se místní oddali poctivé české baště. Dietologové si mezi tím mohli jít s klidným srdcem lehnout.
4: Sport.
5: Hele, Jaromír Jágr je pořád žhavé téma, a jeho Dominika nedávno práskla, že zásnuby s Jardou vyjdou pěkně draho, takže si chokejte kapesníky. Takže i když se na ledě už možná tolik neohání, doma to Jarda evidentně umí roztočit. Fanoušci se teď můžou jen dohadovat, jestli to bude stejně velkolepé jako jeho góly.
4: Doprava.
5: České silnice se v neděli odpoledne opět mění v betonovou stuhu, kde se šine jeden plechový miláček za druhým. Především na D1 a D7 to drhne kvůli několika nehodám, tak si dejte bacha, abyste z té víkendové romantiky nedojeli rovnou do servisu. A nezapomeňte, i když jste plní dojmů, ruce patří na volant a nejinam.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dneska nám celá Česká republika ukazuje, že je připravená na plavkovou sezónu, s denními teplotami šplhajícími k úžasným 25 až 30 stupňům Celsia, což je super na opalování a svlékání, že jo. Přes noc se ochladí na příjemných 9 až 16, takže žádné strachy zlepení se prostě, a zítra nás čeká opět letní pohoda s podobnými teplotami, které nás budou dráždit k dalším letním radovánkám.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku. Oh man.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fakt.

Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Můj dědeček zemřel úplně v klidu a ve spánku. Ale všichni ti ostatní v jeho autobuse ti začali křičet.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
4: Crazy Radio.

0: Crazy Radio.
1: Odbyla 18. hodina.
2: Hrajeme další pecky.
3: Minimum muziky.
4: Minimum info.
3: Maximálně fun.
2: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
2: Crazy Radio.
3: Hrajeme další pecky.
2: Hrajeme
3: Crazy Radio.
5: Zpravodajský servis.
6: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
7: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 24. května, 18. hodina podvečerní. Na brněnské přehradě se prý rozmohla nová móda opalování bez plavek, což sice potěšilo mnohé voajury, ale místní rybáře to sere, protože jim to plaší ryby a navíc jim pak ženský kradou návnady, když si je spletou s nějakým novým zdravým snackem. Jedna babička dokonce tvrdila, že viděla chlapa, co místo udice použil nafukovací panu, aby nalákal pozornost, ale místo kapra chytil jen pokutu od městské policie za narušování veřejného pořádku. Takže bacha, i když se nudíte, neházejte na ryby nic, co má silikonové části, nebo vám rupne cévka.
6: Ze společnosti.
7: V Brně se opět ukázalo, že někteří lidé by neměli mít zvířata, ani děti. Horkokrevný majitel nechal psa v autě u zoo, až ho museli z péářáku tahat strážníci. Snad se chlupáč dočká lepšího pánička, tenhle ho má asi tak chrát jako já pondělí ráno.
6: Kultura.
7: Tak, finále Miss Čech republik je za námi a korunku si odnesla Lucie Pisková. Ale co se dělo potom, co kamery zhasly, to je teprve materiál pro rozhlas, některé krásky se prý zbavily podpatků a zamířily domů rovnou s cenami, jiné se pustily do divočejšího tance. Spekuluje se, že po půlnoci už nešlo jen o krásu, ale i o to, kdo vydrží déle, a divočák Limberský s miliardářem Křetínským, který si nosil modelku v náručí, se postarali o pořádné afterparty, skóre.
6: Sport.
7: Ostravští fanoušci si to na hokejovém šampionátu pěkně užili a Davice si na chvíli připadali jako bazaly, když se tam s nimi řádně zapotil i ex-fotbalista Milan Baroš. Jejich řev byl slyšet až do Varšavy a jeden vyřekl, že kluci na ledě dostali křídla hlavně díky tomu pekelnému kotli. Kdo nezažil tenhle hokejový Bengál, jako by nebyl.
6: Doprava.
7: Zdá se, že stavba dálnice D7 směrem na Německo se táhne jako týden před výplatou, nejen kvůli archeologům hledajícím mamuty, ale i proto, že ministr dopravy prý na stavbě nenašel ani živou duši. Dokonce i šéf RSD má kvůli tomu doma soukromého dopravního zpravodaje, jeho žena z mostu mu hlásí stav silnice, když se tudy prohání. Tak snad se řidiči dočkají hotové dálnice, než nám všem na čekání vyrostou šediny.
6: Počasí.
7: A teď se podíváme na počasí. Dnešek nám v Česku přináší sluníčko a teploty, které se vyšplhají na příjemných 25 až 30 stupňů Celsia, občas i s lehkou přeháňkou, jako když se sousedka neplánovaně ukáže ve dvorku. Zítra nás čeká opět parádní den, rtuť teploměru se klidně vyšvihne na 24 až 29 stupňů, takže ty letní šaty, dámy, ještě rozhodně nesklízejte. Doufejme, že takové teploty rozpálí i vaši náladu a možná i...

0: lidi.
1: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
2: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
3: V autě.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 24. května, slavíme svátek Jany. Toto krásné jméno má hebrejský původ a znamená, Bůh je milostivý. Všem Janám přeji krásný den plný radosti a pohody.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Crazy Radio.

0: Přijde pán do restaurace a povídá, dal bych si pivo a skotskou. Vypije pivo, vezme skotskou, nalesí také do kapsičky. Pivo, skotskou. Znova pivo, skotskou do kapsičky. Když to dělá po třetí, po čtvrtý, vždycky pivo vypije, skotskou do kapsy, jak ten barman na mě kouká, říká, nezdá se vám to nějaký neekonomický, jako? Si dáte teda to pivo a tu skotskou si nalete do kapsy. A to já si dělám za svoje peníze, to je přece můj problém a to toho jako co, a vůbec, když to mi prdel. Z té kapsy taky vleze bílá myška pá. A váš kocour taky.
1: Maximálně fan.
2: To je Crazy Radio.

0: Save the music, y'all. Save the music, y'all. Save the music, y'all. Save the music.
1: Crazy Radio. Odbyla 19. hodina.
2: Hrajeme další pecky.
3: Minimum muziky.
2: Minimum
3: info. Maximálně fun.
2: To je Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Crazy Radio.
1: Hrajeme další pecky.
2: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 24. května, 18. hodina podvečerní. Na brněnské přehradě se prý rozmohla nová móda opalování bez plavek, což sice potěšilo mnohé voaury, ale místní rybáře to sere, protože jim to plaší ryby a navíc jim pak ženský kradou návnady, když si je spletou s nějakým novým zdravým snackem. Jedna babička dokonce tvrdila, že viděla chlapa, co místo udice použil nafukovací panu, aby nalákal pozornost, ale místo kapra chytil jen pokutu od městské policie za narušování veřejného pořádku. Takže bacha, i když se nudíte, neházejte na ryby nic, co má silikonové části, nebo vám rupne cévka.
5: Ze společnosti.
6: V Brně se opět ukázalo, že někteří lidé by neměli mít zvířata, ani děti. Horkokrevný majitel nechal psa v autě u zoo, až ho museli z péářáku tahat strážníci. Snad se chlupáč dočká lepšího pánička, tenhle ho má asi tak chrát jako já pondělí ráno.
5: Kultura.
6: Tak, finále Miss Czech Republic je za námi a korunku si odnesla Lucie Pisková. Ale co se dělo potom, co kamery zhasly, to je teprve materiál pro rozhlas, některé krásky se prý zbavily podpatků a zamířily domů rovnou s cenami, jiné se pustily do divočejšího tance. Spekuluje se, že po půlnoci už nešlo jen o krásu, ale i o to, kdo vydrží déle, a divočák Limberský s miliardářem Křetínským, který si nosil modelku v náručí, se postarali o pořádné afterparty, skóre.
5: Sport.
6: Ostravští fanoušci si to na hokejovém šampionátu pěkně užili a Davice si na chvíli připadali jako bazaly, když se tam s nimi řádně zapotil i ex-fotbalista Milan Baroš. Jejich řev byl slyšet až do Varšavy a jeden vyřekl, že kluci na ledě dostali křídla hlavně díky tomu pekelnému kotli. Kdo nezažil tenhle hokejový Bengál, jako by nebyl.
5: Doprava.
6: Zdá se, že stavba dálnice D7 směrem na Německo se táhne jako týden před výplatou, nejen kvůli archeologům hledajícím mamuty, ale i proto, že ministr dopravy prý na stavbě nenašel ani živou duši. Dokonce i šéf RSD má kvůli tomu doma soukromého dopravního zpravodaje, jeho žena z mostu mu hlásí stav silnice, když se tudy prohání. Tak snad se řidiči dočkají hotové dálnice, než nám všem na čekání vyrostou šediny.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dnešek nám v Česku přináší sluníčko a teploty, které se vyšplhají na příjemných 25 až 30 stupňů Celsia, občas i s lehkou přehánkou, jako když se sousedka neplánovaně ukáže ve dvorku. Zítra nás čeká opět parádní den, rtuť teploměru se klidně vyšvihne na 24 až 29 stupňů, takže ty letní šaty, dámy, ještě rozhodně nesklízejte. Doufejme, že takové teploty rozpálí i vaši náladu a možná i něco víc.

Prosím tě, dej mě tvoje číslo. 604 423 883. No je, no já jsem vždycky toužil potom mít tvoje číselko. A Mirku, ty to říkáš jenom tak? Ne. Mireček nikdy neříká nic jenom tak. Tak já ti když tak brnknu, hodím drát a můžeš se stavit a koupím klgačku, půjdu do špáru, tam to je nejlevnější. A budeme se dívat na porno. No já nic takového nemám. Tak si dotáhneme nějaký kurvy. Proč? Já už tam budu. Ty jsi docela pěkný zajíc. Tak se

Z rozmláceného kostela v krabici.

0: pozbyl anděla, on oknem odletěl mi. Však přítel prý mi udělá novýho z mojí helmy, co nás čeká.
1: Víte, proč policajti nikdy nenajdou ztracené peněženky? Protože by je museli vrátit.
2: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
3: Crazy Radio, maximálně.

0: muziky. Minimum info.
1: Maximálně fan.
0: To je Crazy Radio.

0: Wizz Radio. Odbyla 20. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Crazy Radio.
2: Pecky.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 24. května, 20 hodin. Česko se chystá na velký pátkový večírek, noc kostelů otevře i ty nejzapomenutější svatostánky, tak se můžete přijít podívat, co se tam děje, když zrovna není nedělní kázání. Třeba zjistíte, že i v kostele se dá zažít pořádná zábava, když se zhasnou světla a pustí muzika, anebo se mrknete, jak to tam vypadá v katakombách. Takže, jestli vám chybí nějaké to kulturní rozptýlení, víte, kam se 29. května večer vydat.
4: Ze společnosti.
5: Finále Miss Czech Republic 2026 se neobešlo bez pořádné dávky vzrušení, kdy vítězka předvedla víc, než možná plánovala. Její nadra si totiž udělala menší výlet na svobodu, což jistě potěšilo nejednoho diváka. Celou tu srandu pak doplnil divočák David Limberský, který tam řádil se dvěma kočkami.
4: Kultura.
5: Tady jsou aktuální zprávy z kultury v Česká republika. Záhadné kulturní akce se množí po celé republice, a tak se zdá, že národ konečně zjistil, že se nemusí jenom chlastat, ale taky se na něčem zasmát. Třeba v Domažlicích vyprodali sál na zábavnou vědeckou talk show Zázraky. Věda, kde se řešil vesmír a jeho technologie, a podle všeho se tam i normální lidé bavili. Mezitím se v Praze dál řeší, jak to, že umění ve veřejném prostoru je taková těžká disciplína, když se s tím každý druhý musí poprat jako s kocovinou po sobotní noci.
4: Sport.
5: I Krejčíková ukázala, že i profíci občas umí na kurtu pořádně zaspívat. Česká tenistka si na French Open prohospodařila dva matchboly a z turnaje se pakovala dřív, než si stihla pořádně protáhnout třísla. No co, aspoň víme, že ani světové hvězdy nemají vždycky koule na to dotáhnout to do konce.
4: Doprava.
5: Dálnice D1 dnes opět potvrdila, že je spíše parkovištěm z pruhy, kde se řidiči nudou pomalu kroutí jako hadice na grilu. Jeden nešťastník prý dokonce zapomněl zavřít kufr a cestou vysypal celý nákup, teď si dává facku, protože místo čerstvých rohlíků má na oběd jen nervy. Takže pokud se chystáte na cesty, raději si přibalte trpělivost, kondom a pár tipů, ať vám to čekání rychleji uteče.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Vypadá to, že příští dny v České republice si sluníčko dalo rande z mráčky, takže čekejte takové milostné hašteření na obloze s teplotami kolem příjemných 22 až 25 stupňů, no prostě ideálka na grilování, klidně i bez trenek. V noci to pak klesne někam k 12, takže pokud máte někoho, s kým se rádi zahřejete pod dekou, bude to super.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinu.
6: Crazy Rádio, minimum muziky, maximálně fun!

0: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: Šel pán po hřbitově, neuslyší pomoc, pomoc, pomoc. Přijde k vykopanému hrobu, tam chlap dole, který tam spad ožralý, jak křičí pomoc, pomoc. On pá, co se vám stalo, pá, spad sem do hrobu, je mi zima. Pá, tak si se jdeme odkopat.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum informace.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Oh God!

0: být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
1: Máme nový mimino, jmenuje Čáko Bellu 3 a musíme ho pokřtít. Co by to bylo za mimino, kdyby se nekřtilo? Ivane?
2: No, to mimino má na sobě 19 písniček a z těch 19 dvě jsou tady osobně. Tereza a Dolly Buster. Dolly je současně první kmotrou tohoto mimina.
1: Já, dobrý večer, tady je Dolly Buster. Tohle je můj první křest, moje první písnička, moje první eso s Terezou. A já přeju Čáku Bellu 3 velký úspěch.
3: Ano, já...
2: A...
3: Dolly, já ti jenom chci strašně poděkovat, jo.
2: Je Karel Gott.
4: Pokřtít Čáko Bellu Šílenci 3 je pro mě poctou a radostí. Co popřát tomuhle malýmu kulatýmu šílenci, než to, aby žil non-stop.
3: Wow! A měli bychom CDčko Polej. Budete to taky kupovat? Teď už probíhá jenom taková země úsměvů, jo, kdy se všichni radujou a říkají si, kéž by ta platinová zase byla a dopadlo to. Tak tedy... Čáko Bellu Šílenci.

0: Chlap jde po poli, najednou kouká, tam vidí malinký mužík, místo očí baterky, místo uší sluchátka, s tykadlama, celý zelený, tak k němu přijde a povídá, ježišmarja, ten mužík povídá, to koukáte, co? Vidíte mimozemšťana, co? Pa, no to jsem ještě nikdy neviděl. Povídá, a promiňte, odkaď jste? On povídá, mimozemšťan z Marzu. Povídá, a prosím vás, to tam mají všichni takhle místo očí baterky? A všichni. Všichni mají místo uší normálně sluchátka s těma tykadlama? Pán všichni. A ježišmarja, co máte krásných zlatých prstenů s brilliantama? To mají tam taky všichni? Pán, ne, jenom my Židi.
1: Odbyla 21. hodina.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
3: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
3: pecky. Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Radia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 24. května, 21 hodin večer. Letní sezóna už je v plném proudu, a tak se na koupalištích řeší hlavně dilema, jestli jsou ty trenky ve vodě fakt čisté, nebo je to spíš takové plavání v ektoplazmě. Mezitím na silnicích přibývá frajerů na skútrech, co se snaží předjet i vlastní stín, a hospodští si mnou ruce, protože pivní zahrádky praskají ve švech.
5: Ze společnosti.
6: Takže, miliony Čechů marně doufali, že se vrátí k pivu a klevetám v kultovní hospodě z 90. Nové díly prý nebudou, což fanoušky seriálu prý zdrtilo. Hold, některé časy a seriálové flámy se už nevrátí, a je to možná tak dobře.
5: Kultura.
6: Své 83. narozeniny nedávno oslavil hudební génius Felix Slováček, který má na kontě přes 500 nahrávek a skoro 2 miliony prodaných nosičů. Jenže jak víme, bulvár je občas větší prase než kultura, a tak si ho velká část národa spojuje spíš s jeho milostnými eskapádami. Inu, i s flašinetem se dá hrát na vícero strun, že?
5: Sport.
6: Zatímco hokejová repre ladí formu na mistrovství světa, fanoušci v nižších ligách si opět užili pořádné peklo, jeden z nich prý na zápase druhé ligy neváhal a po prohře svého týmu hodil trenérovi do obličeje plnou lahev piva, což mu vyneslo zákaz vstupu na stadion a možná i pěknou pokutu. Ale aspoň se o něm bude vyprávět u piva déle než o gólech, co padly.
5: Doprava.
6: Takže, řidiči, pokud máte pocit, že se vaše auto na českých silnicích nehýbe ani o píť, nejste v tom sami. Aktuální dopravní situace připomíná spíš nekonečný casting na nejlepšího čumila, kdy všichni sledují, co ten vedlejší dělal na oběd, než plynulou jízdu. Jediné, co se hýbe rychle, jsou nervy řidičů a spotřeba benzínu, což je tak trochu na hovno.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Zítra nás čeká sluníčko, které vytáhne teploty pořádně nahoru, přes den se vyšplhají až k 28 stupňům Celsia. V noci to pak klesne jen na nějakých 10 až 16 stupňů, takže se v pelechu nebudete potit jako prase, co ukradlo poklad.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
3: Crazy Rádio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. To je Crazy Rádio.
7: Crazy Rádio.

0: Fajn rádio.
1: Minimum muziky.
2: Minimum info.
3: Maximálně fajn.
1: To je Crazy rádio.

0: V restauraci seděl pán, dědeček, poručil si hřízek, kterou povídá, ježiši, teď já jsem si zapomněl zuby. Proti mu seděl pán, povídá, já vám je půjčím. Tak mu je půjčím, pán, ty jsou veliký, ty že by tam nebejdou. On pán, tady mám ještě jedny, zašmátral saku. On pán, ty jsou malinký, ty bych zase špolknul, co budu jíst. Má počkejte, já tady mám ještě jedny. Pán, ty jsou akorát, děkuji vám, najed se, pěkně, pán. Děkuji vám, pane doktore, pány, jsem doktor, já jsem hrobník.
1: Crazy Radio.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 24. května, slavíme svátek Jany. Toto krásné jméno má hebrejský původ a znamená, Bůh je milostivý. Všem Janám přeji krásný den plný radosti a pohody.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Whatever. Z Crazy Rádia.

0: odbyla 22. hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
2: Hrajeme další. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 24. května, 22 hodin večer. Zatímco ve zbytku země se lidé snaží přežít začátek víkendu, v Brně musela policie řešit poněkud vypjatou situaci, kdy se jeden chlapík v pokročilém stádiu opilosti a adamových rouškách snažil dostat na balkon své bývalé přítelkyně, přičemž prý křičel něco o tom, že mu bez ní chybí její prdel a život je na hovno.
4: Ze společnosti.
5: Česká republika má novou královnu krásy, porotu totiž okouzlila úspěšná sportovkyně. Zjevně už nestačí jen perfektní úsměv, teď je potřeba mít i fyzičku jak hrom, aby to pořádně frčelo. Takže dámy, šup do posiloven, ať příští rok máme na co koukat a čím se chlubit před světem.
4: Kultura.
5: Kulturní scéna se otřásá v základech, Petra Dvořáková totiž vydala novinku Ordinace, kde se to hemží propocenými bílými plášti a sexy doktory. Podle prvních ohlasů to vypadá, že i když se u operace leckdo zapotí, fantazii to rozhodně nebrání. Takže pokud toužíte po troše erotiky a humoru z lékařského prostředí, víte, po čem sáhnout.
4: Sport.
5: Bývalá tenisová hvězda Lucie Šafářová si nebrala servítky a v podcastu se drsně opřela do výchovy synů Lucie Vondráčkové. Naznačila, že kluci nekopou do míče ani nemáchají raketou, na úrovni a za vším prý stojí matka. Takže zatímco Plekanec balancuje mezi hokejem a domácí idylou, Vondráčková má další míč na své straně kurtu.
4: Doprava.
5: Pardubické silnice zažily o víkendu pořádný rodeo, když se 50-letá dáma, posilněná alkoholem, rozhodla projet ulicemi a nabourala do 9 zaparkovaných aut. V jízdě pokračovala, jako by se nechumelilo, než ji zastavili Benga. Teď jí hrozí mastná pokuta 50 000 a 2 roky bez řidičáku.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dneska v noci to bude na milování v posteli, teploty klesnou na příjemných 12 až 16 stupňů, jen na severu se pár drsnějších jedinců možná dočká 9. Zítra se ale zase vyprsí sluníčko a my se budeme potit u 28 stupňů v Praze, jinde se to vyšplhá na pohodových 20 až 25. Takže se připravte na pořádné vedro, ideální čas na svlékání, co říkáte.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
0: Zap,

0: zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio. Greetings, loved ones. Let's take a journey.

vnouček v Rusku povídá: Děduška, jestli pak si zdal Iliu Muromce? Mom pánu Iliu Muromce, jak bych neznal, sluneško jasně zřivé píchu Rusy sokola udatného. Sám jsem se s ním setkal, když já ještě mužík nevzdělaný, v lápních záplatovaný, jsem obdělával

0: Nadem ležící panenskou půdu, najednou stín zakryl slunce a já se koukám a na koni sedí sám Ilja Muromec. Slunečko jasně zdřivé, pícha Rusy, sokol udatný a vintovka na mě smatrila. A Ilja Muromec, pícha Rusy, sokol udatný pravil: mužíku, vykaď se a sněz to. No co jsem měl dělat? Musel jsem to sníst, vykadit se a sníst, vintovka na mě smatrila. A slunečko jasně živé, pícha Rusy, sokol udatný Ilja Muromec se tak smál, že spadl z koně a já vzal vintovku a půjdám a Ilju Muromče, vykaď se a sněz to. Co měl dělat? Vintovka na něj smatrila. A ty se ptáš, vnoučku, jestli jsem neznal Ilju Muromce, píchu Rusy, sokola udatného, slunečko jasně živé, jak pak bych neznal, když jsme spolu poobědvali.
1: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
2: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 24. května, slavíme svátek Jany. Toto krásné jméno má hebrejský původ a znamená, Bůh je milostivý. Všem Janám přeji krásný den plný radosti a pohody.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude. Crazy Rádio.

tak si v pohodě kráčím temnou ulicí. Vedle se perou dva rváči, ne česky mluvící. Děvy tu prodávají těla, vedle opilec byl. Pak kulka přiletěla a někdo mě zastřelil.

života, užil jsem si půlku. Vůbec nevím proč, hrudě se mi zastřel obzor, proslepičí kvoč, měl jsem si dávat pozor. Možná si mě někdo s někým splet, a možná kvůli krátkým vlasům, pěkně skurvený je ten svět, asi jsem měl změnit trasu.

ze života, užil jsem si půlku. I vám se to může stát, že vás někdo střelí. Nemáte tak blbě stát, že jste to nevěděli. Střílení je dneska v módě, hlavně pro ty z ciziny, tak radši zůstaň.

0: Crazy Radio.
1: Odbyla 23. hodina.
2: Crazy Radio. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
3: Hrajeme další.
0: Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 24. května, předposlední, 23. hodina večerní. Po finále Mistr Čech Republik 2026 se v zákulisí rozjelo peklo, jak to u podobných akcí bývá. Některé krásky prchaly z večírku bez vod a zdá se, že nejen ty, které přišly o korunku, ztratily hlavu. A zatímco vítězka Lucie Pisková, 22, si užívala slávu, zákulisí prý vidělo i nadra vítězky venku a divočáka Limberského se dvěma ženami, což naznačuje, že o zábavu nouze nebyla.
5: Ze společnosti.
6: Takže to nakonec prasklo. Herečka Dana Batulková prý kdysi vrazila facku Lindě Rybové kvůli Davidovi Prachařovi. Ale pikantní na tom je, že Batulková sama měla poměr s ženatým režisérem, o čemž se celou dobu mlčelo, tak to je kurva zajímavý.
5: Kultura.
6: Kulturní bizár roku je tu, na podzim se dočkáme simulátoru legendárního Jiřího Káry. Vývojáři z Voodoo Collective slibují pořádnej nářez, kde si budete moct užít Káru se vším všudy, včetně flašky, trubky a záchodové štětky. Crowdfunding na tuhle bizarní pecku startuje na podzim, takže se připravte na pořádnou jízdu v roce 2026.
5: Sport.
6: V Českém Krumlově se v 7. fotbalové lize předvedli domácí borci, když v 9 lidech, včetně mladších dorostenců, dokázali i přes vyloučení soupeře zvítězit. Disciplinárka mezitím řešila kuriozní nadávky rozhodčímu a sypala pokuty za hromadu žlutých karet, protože se očividně nikdo s ničím nesal. Takže jo, i na té nejnižší úrovni je český fotbal prostě pořádná show plná emocí a nečekaných zvratů.
5: Doprava.
6: Tak to máme, lidičky, po 6 letech konečně klid na dálnicích, nebo aspoň kousek klidu. Čeští poldové v září konečně chytli toho vola, co si roky pletl D4 s okruhem v Monaku a drandil si to v pravém monopostu Formule 1 prýmu je 51, žádnej cucák, a teď místo závodu pojede rovnou k výslechu a možná i k Chocholouškovi, to je prostě pecka.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Zítra nás čeká převážně slunečný den, takže si schovejte deštníky, ty tentokrát nebudou potřeba ani na symbolické ošukání. Ráno se sice probudíme do chladnějších nocí, s teplotami kolem 15 stupňů Celsia, ale den se vyšplhá až na horkých 28, takže to bude zase na kraťasy a minimální oblečení, holky. Vypadá to, že se zítra bude potit nejen slunce na obloze, ale možná i vy při pohledu na ty, co se odváží do ulic skoro nazí.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
7: Moje žena je pomocná kuchařka v mateřské škole. Vrátila se domů a povídá Pepiku, potkala jsem od vedle pana inženýra. A on povídá, paní Fousková, když ten váš manžel rejpal tenkrát do režimu a teď taky, tak by měl mít taky nějaký přehled o světě a vy nemáte satelit. Žena odešla do školky, já jsem vzal poklici z prádelního hrnce, udělal jsem do ní česky řečeno turšlokem, průbojníkem dvě díry, dal jsem jí ve druhém patře, kde bydlíme za okno, jak se věšeli ten sovětský a český praporek, ty reury jsou tam pořád. Dal jsem tam dva dráty, červený a zelený, a jak se dělají ty zmrzlý koule, v lednici teda, tak jsem to tam dal jako rozvod. Hořava, otec hokejisty Hořavy mi viděl a zval ze spoda z ulice Fousku, to je z boxu, viď? Má jsem rukou, co zná o technice, takovej člověk. Sedl jsem si a čekám na svou ženu. Za chvíli zazvonil zvonek a pán Jaruška se vrací. Jdu otevřít, on tam pan inženýr s paní inženýrovou. A paní inženýrová povídá, pane Fousku, smím-li vás otravovat a ptáti se vás, to, co máte za oknem, to je satelit. Já pám, ano, to je satelit. A ona pohá, smím-li se ptáti, kolik jste za něj dal? Já pám 4,60 za ty dráty z bazaru. A ona povídá na toho inženýra, vidíš, Péťo, a ty jsi za ten japonský šukity? On pohá, Hitachi. Dal 36 tisíc. On se naštval a povídá, pane Fouseka, chytíte na to něco? Hraje vám to, chytíte na to něco? Já vám vůbec nic. Upá, tak proč děláte z lidí blbce? Já vám zatím jste přišel jenom vy.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš na post.

0: maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.

Potkají se dvě tetky a říká, ty poslouchaj, Anešo, vidím, že jsi jakási ušvicovaná, ty co tvá lezeš, ale kačo ani nespomínaj. Vynášala jsem z hníváčí ze sklepa, zhnilo nám 3 metráky jablek. Ježišmarja, povídá. Taká škoda, ale hovno, jaká škoda, stejnak by to děcka zežhrali.

0: odbyla půlnoc.
1: Crazy Radio.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
3: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další
3: pecky.
4: Crazy Radio.
5: Zpravodajský servis.
6: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
7: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 25. května, půlnoc. Česká televize si brousí zuby na bývalého moderátora Václava Moravce, protože si troufnul založit vlastní web a prý porušil nějakou konkurenční doložku, ty vole. Hrozí mu pokuta, asi, aby se z toho na Česká televize neposrali, když jim utíká někdo, kdo fakt něco dělá. No co, Moravec se jim na ty jejich keci asi fakt vysral, a to je dobře, aspoň tam nebude muset předstírat zájem.
6: Ze společnosti.
7: Tak tohle je vážení perlička, v Česku se člověk občas červená i nad mapou, jelikož se tu kromě zadků na Opavsku nachází třeba i křižovatka v brdských lesích trefně zvaná Prdel. Kde jaký zahraniční fucking by se mohl jít zahrabat, naše země prostě ví, jak se pojmenovat, aby na ní nikdo nezapomněl, co? No a na některých cedulích ta Prdel prý ještě donedávna fakt visela.
6: Kultura.
7: Na poli české kultury se opět rýsuje jedna štavnatá záležitost. Nová kniha o erotice v lidové kultuře nám totiž odhaluje, že naši předkové se s rozkošnickou vynalézavostí rozhodně nedrželi zkrátka, a to ani když se v noci navštěvovali v jedné cimře s celou rodinou. Takže, zatímco dneska se bojíme, že soused slyší, jak se drbete na prdeli, dřív se tam dělali věci, ze kterých by nám padla brada.
6: Sport.
7: Na extraligovém ledě se to minulou sezónu hemžilo pořádnými hokejovými kuriozitami, u kterých by se jeden popadal za břicho. Ku příkladu takový Nikolas Hlava měl prý problémy se svou hlavou, a to nebyly jediné nesmysly, co se tam děli. Naši komentátoři by měli dostat čočku, když se z nich leckdy stávali experti na fyziku i hudebku, ovšem s poněkud pochybnými znalostmi.
6: Doprava.
7: Ranní špička na D1 dnes dostala úplně jiný rozměr, když se uprostřed vozovky rozhodl promenádovat nahý maník s harmonikou, údajně po bujarém večírku. Jeho recitál pak zdržel stovky řidičů, kteří místo práce sledovali jeho koncert plné kráse. Naše dopravní hlídka se pak musela sakra snažit, aby toho exhibicionistu s hudebním nástrojem dostala z dálnice a provoz se konečně zase rozhýbal.
6: Počasí.
7: A teď se podíváme na počasí. Zítra si, kurva, konečně užijeme pořádnýho vedra, protože rtuť teploměru poletí až k 28 stupňům Celsia, takže plavky na pláž nebo klidně i bez nich. V noci to na žádné velké ochlazení nevypadá, spadne to jen na 12 až 16 stupňů, takže ideální teplota na nějakou tu hříšnou akci pod hvězdami.
6: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Kriz Radio.
1: Léto je vždycky tak romantické, snad díky tomu, že je tak aromatické. To nemá žádné období jiné, že se vzduchem tolik různých vůní line. Tak třeba v metru lidi fakt smrděj, řekl bych, že nemejou se, i když opak tvrděj.

prošlou tresku, hledět si v parku s dívkou do očí. Nechoďte parky, ty jsou v létě cítit močí. Divně to smrdí i u doktorky, ale tam to smrdí vždycky, to nebude těmi

Jako čerstvý léto za okny je, je právě nejvyšší čas zatáhnout žaluzie, počkat až podzim přijde.

0: ten Léno.
1: Na. Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

Ne, holka, ti musím říct bezvádnej far v policajtech. Normálně oni šli střílet kance a místo kance trefili natřelníka. Tak ho hodili do carevny a jeli s ním do nemocnice, tady na Bulavku a asi po 3,5 hodinách vylez chirurg a říká: pánové, ten průstřel nebyl smrtelný, ale proč jste ho vyvrhli?

0: Každý den je originál.
1: 25. května slaví svůj svátek Viola. Toto krásné jméno má latinský původ a znamená fialka, něžnou a vonavou květinu. Všem Violám dnes posíláme srdečné přání všeho nejlepšího.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: Crazy Radio.
1: Odbyla první hodina.
2: Crazy Radio. Crazy Radio.
3: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
0: Crazy Radio.
4: To je Crazy Radio.
5: Hrajeme další.
4: Hrajeme další pecky.
0: Crazy Radio.
4: Crazy Radio.
6: Zpravodajský servis.
7: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
8: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 25. května, 1:00 ráno. Takže, drazí posluchači, pokud jste si mysleli, že s papírovými utěrkami udržujete domácnost v naleštěném stavu, tak jste se pěkně spletli, protože podle posledních testů jsou to spíš takové bakteriální bomby plné chemikálií. Vypadá to, že jsme si po celou dobu spíš jen rotírali ten bordel po bytě s pocitem, že děláme něco pro hygienu. Možná je čas oprášit babiččiny hadry, ty aspoň měly charakter.
7: Ze společnosti.
8: V brněnské MHD se stala kuriozita, někdo tam ztratil vibrátor a teď si ho můžou vyzvednout v tramvajácké výpravně. Představte si ten ksicht dispečerky, když jí to tam přinesli, a ten stud, když si pro něj půjdete.
7: Kultura.
8: V Brně se to zas zvrhlo, aneb vychází kniha 100 plus 24 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností, co prý odhaluje, kde jsou v tom městě fakt praštěné věci. Autoři se s tím prý neserou a při komentovaných prohlídkách si navzájem pěkně špičkují, takže se dozvíte, proč se třeba kašna prodražila jak kráva. Prostě jen další důkaz, že v Brně se na nudu fakt nehraje, je to tam samej úlet.
7: Sport.
8: Pražská sportovní scéna včera zažila něco, co by ani ti nejostřílenější fanoušci Clash MMA nečekali. Během vyhroceného Staredownu se jeden z influencerů před soupeřem tak rozohnil, až mu v zápalu boje praskly trenky a diváci viděli víc, než chtěli. Prdelní skandál jako Spartesu, hold i naši borci občas ukazují, co nemají.
7: Doprava.
8: Tak to vypadá, že na dálnici D1 u Velkého Meziříčí se zase jednou ukázalo, že chlapi za volantem jsou fakt prasata. Doprava tam kolabuje kvůli několika drobným tukancům a jednomu řidiči, co se tak kochal na hotou u krajnice, až se mu podařilo nabourat do auta před sebou, jehož šofér se zjevně kochal stejně vehementně. Takže bacha na kozí bratky, pánové, nebo vám z toho kochání zbyde jen mastná pokuta a promáčklý plechy.
7: Počasí.
8: A teď se podíváme na počasí. Dneska to v Česku vypadá na pořádnou péářbu, denní teploty vylezou až na krásných 25 stupňů, takže se můžete klidně svléknout do plavek a ukázat světu, co v sobě máte. Noci budou kolem 14, což je jak dělané na hříšné dovádění pod hvězdami, ať už s někým, nebo s vaší fantazií, jen to s tím opalováním nepřežeňte, ať nejste pak jak rak.
7: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
1: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Policajt zastaví řidiče, pane, jel jste 80 v 50. Pokuta je 500 korun, řidič, ale pane strážníku, já jsem jel jen 50. Policajt, aha, tak to si připočtěte dalších 500 za opovržení úřední osobou.
1: Minimum info. Maximálně fajn.

0: být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
1: Music instruction.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio.

Zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já ruku.

0: ti dám.
1: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
2: Blondýnka jde do parku a všimne si nápisu. Vstup jen se psy na vodítku. Zamyslí se nad tím a pak jen smutně konstatuje. No, vodítko snad někde seženu. Ale kde mám vzít toho psa?
3: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio.
4: Maximálně fan.
5: To je Crazy Radio.
6: Crazy Radio.
7: Crazy Radio.